0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: Máte rádi.
1: Český Blaník.

panstvo nečeká, jsou dlouhý sloty do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tý bedny, ať

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: To je Blaníček.

Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak,

0: aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

obvyklých 21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč. Tu je má svatozář, svlékneš mě z ní. A přitom odříkáš díků zdání.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se ze mne stal plamený meč. A ty si vykřikla, vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V Pelesti vrub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK Seto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertas.cz. intertas.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Český blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
0: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
1: Je, tak děkuju moc.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: nějaký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s českým Blaníkem.

0: už musím jít.
1: Skvělé ráno, za několik málo sekund je tu 6. hodina a vy posloucháte Rádio Český Blaník. A jaké písničky v té první hodince českého rána? Tak třeba duet Červenám Ivety Bartošové Petra Sepeši.
2: Červená jako máky obilí.
1: Dále tu budou Karel Gott.
3: Text k téhle písni nočních mor psal jsem s krásnou předlohou.
1: A nebo Bruntosauři.
4: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, běhla dívám ty já.
1: České písničky, které máte rádi, to je Český Blaník.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Je tu úterý s datem 13. října. Jaký dnešní den bude? Jasný až polojasný, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty nižší. Přes den nicméně 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze do 9 stupňů Celsia. Na horách do 6 a na Šumavě do 10 stupňů. Toliko počasí, krásné ráno.
6: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audioteka.cz.
7: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i

0: Praze. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
0: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Zprávy na Českém plání.
6: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinérie. Týkat by se měla letošního a příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu až 9 miliard korun. Řádná schůze sněmovny začne odpoledne. Po dvou dnech se podařilo pražské policii vypátrat náhodného svědka nehody policejního auta. Skočil totiž za potápějícím se autem do studené Vltavy a pomohl z něj vytáhnout dvoučlennou posádku. I díky němu žena s mužem vyvázli jen s podchlazením, zachránce pak z místa odešel. Znojmo se stává partnerem nejrychlejšího kolektivního sportu. Se svazem ledního hokeje a jeho moravským krajským svazem podepsal memorandum o dlouhodobé spolupráci. První lední utkání na znojemské půdě proběhne už brzy a víc říká mluvčí města Petra Šuláková.
7: První velká událost už má konkrétní podobu. V dubnu 2027 by do Znojma mohli zamířit elitní ženské reprezentační týmy Česka, USA, Kanady, Finska, Švédska a Švýcarska. Uskutečnění dubnového turnaje nyní závisí především na zajištění dostatečných kapacit pro jednotlivé reprezentační týmy.
6: Sportovní akce můžou přivést do Znojma nejen hráče, ale také fanoušky. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského není Rusko ochotno přistoupit na energetické příměří. To navrhly Spojené státy. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že si Ukrajina nezaslouží pauzu ve válce. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha ho pak označil za válečného zločince. Tolik zprávy na Českém blaníku. Hezké ráno.
8: Krásné ráno přeji já, tedy Martin Císař, a České ráno začíná právě teď, je tu mezi 6. a 9. na Českém blaníku. Vlastní svět teď posílám v podání Marka Ztraceného. Dobrý den.

0: České ráno
1: na Českém Blaníku.
2: Víš, jak holce říct, že se ti líbí, ale je, a že ti chybí.

jak holce říct, že bys chtěl.

0: 6 hodin, k tomu 13,5 minuty posloucháte České ráno na vlnách Českého Blaníku. Od mikrofonu hezké ráno přeje Martin. A Renáta dnes 13. října přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Narozeniny 44. má Ondřej Synek, český skifař, několikanásobný olympijský vítěz. Dále je to slovenská zpěvačka Sisa Sklovská, té je 61 let. Také Václav Upír Krejčí slaví 71, známý český komik, herec, ale také spisovatel. A tahle vypalovačka, to je ten, který slaví 85. Paul Simon. Americký zpěvák, skladatel a také známý z dvojky Simon Garfunkel. Tak to je právě on. Paul Simon dnes slaví narozeniny. Pokud slavíte cokoliv, přeji vám, ať si to krásně užijete a ať je 13. říjen pro vás maximálně pohodovým dnem.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.

0: Na to pes mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce Pepu tebené. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo, tak, jo.

0: jako dřív. Luděk Nekuda, Plavci a Můj pes Suverén. Suverénem je také Baset, o tom žádná. Pochází z Anglie, má jemnou srst, nádherné dlouhé uši a je velice přátelský. Pravdou je ale i to, že ten, o kterém mluvím, tedy Baset, nikdy nebude slepě oddaným a poslušným pejskem. I když už vás některé slyším, můj Baset, ten poslechne na slovo. Ano, jsou výjimky, pravda, ale z 99% to není plemeno, které vás poslechne vždy, má totiž svou hlavu, které ovšem umí nádherně využít. Krásně zpívá. Za chvíli si dáme ukázku. Ale ani ten nejkrásnější pelíšek totiž nemusí pro Baseta být tím, co bude vyhledávat. On si totiž své místo nejradši najde sám. A často to bývá sedečka, anebo taky pohovka. Já doma nemám Baseta, ale Elza taky miluje sedečku. A teď vesele tedy s jejich pěveckým výkonem. Tak páni Basetové, je to vaše. V kalendáři vidím jméno Vigo, tak to jsou dnešní oslavenci, tak přeji nejkrásnější podrbání za ouškem. A za chvíli se podíváme na počasí a budu si hrát tady na Blaníku s další pohodovkou. Nabídnu Ivetu Bartošovou a taky Pavla Bobka.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
11: České ráno
12: na českém Blaníku.

0: zmizí.
1: Lenka Filipová, písnička Easy za 5 minut, už máme, tedy za 10 minut už máme 7:15. Za chvíli další písničky, jedna slovenská, jedna česká, No Name anebo Karel Gott. Teď se podíváme na české, moravské a slezské počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno přeji Petře Sýkorové z Českého hydrometeorologického ústavu. A jak je po ránu?
3: Krásné ráno. Tak většinou máme jasnou oblohu. Místy se vytvořily mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty nám klesly poměrně nízko. Většinou se pohybují od 5 stupňů Celsia do nuly. Hlavně v údolích je ale až minus 2 stupně Celsia. No a ještě chladněji je na horách. Například Kvilda Perla na Šumavě naměřila skoro minus 10 stupňů Celsia.
1: No chladno po ránu je. Dneska jsem poprvé škrábal v té letošní začínající podzimní sezóně. No, ono konec konců, co bychom čekali, že jo, máme už říjen, listopad, pomalu, ale jestli to půjde. Co dnešek, jaký bude?
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne se začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu obloha zatahovat. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 12 do 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6, na Šumavě bude teplej tam až 10 stupňů Celsia, no a bude foukat slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
1: Takže kde se vyjasní a bude svítit sluníčko až 16 stupňů. To je paráda, díky a mějte se.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.
5: Doufal jsem, že jsem.

0: To byla úžasná Tereza Mašková, která po letošní vyprodané O2 Univerzum nyní míří do O2 Areny, kde se představí 22. ledna roku 2028. Růžová O2 Arena bude určitě tím největším koncertem téhle zpěvačky. A zítra navíc dorazí do studia našeho staršího bráčky, tedy Rádia Blaník, a od 16 hodin bude hostem pořadu Pepovi parťáci. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte Blaník nebo Rádio Český Blaník. A tady u nás v Českém ránu na Českém Blaníku za chvíli s Karlem Gottem, Michalem Hrůzou a nebo skupinou Katapult.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
4: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré, matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
9: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
10: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
9: Tak mrkněte na
11: Tisknu levně.cz.
12: Náplně hned.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
14: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
15: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
14: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: S Českým Blaníkem.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Bylo 7 hodin a tohle byla první česká superstar, tedy Aneta Langerová. A vy posloucháte České ráno rádia Český Blaník, co dál tady u nás, tak třeba Jelen a Magdalena. Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí. Michal Tučný. Snídaní v trávě, teď právě prostřed. Ale taky Lešek Semelka. A kde ty jsou? České ráno na Českém Blaníku a české písničky, které máte rádi. Já vám přeji hezký den.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaký bude zpočátku jasný až polojasný, odpoledne a k večeru částečné přibývání oblačnosti. Teploty přes den do 16 stupňů, na horách většinou do 7 stupňů Celsia. Toliko počasí a teď míříme s Hankou na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu provoz může komplikovat místy hustá mlha. Pozor dejte hned na příjezdu do hlavního města po dálnici D1. Tady provoz brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. 10 minut budete v koloně popojíždět mezi 25. a 23. kilometrem. Silný provoz je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Vyškova. Čtvrt hodinky ztratíte mezi 215. a 204. kilometrem a komplikace hlásí dnes po ránu D2, tady dálnici na 50,5 kilometru u Břeclavy směrem na Bratislavu. Vážná dopravní nehoda osobního auta s nákladním dokonce uzavřela. A to je z dopravy prozatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: České, moravské a také slezské silnice a dálnice sledujeme s vámi.

0: Kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. Číslo 720 83 63 07.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Ve městech a obcích budou i dnes pokračovat povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. V Ostravě pak vítězné hnutí ANO oznámí v pravé poledne další směřování povolební spolupráce a k vyjednávání se vyjádří třeba i magistrát Jablonce nad Nisou. Výsledky obecních voleb by dnes měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Stejně jako výsledky senátních voleb z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska, kde lidé zvolili senátory už v prvním kole. Zítra pak začne běžet desetidenní lhůta, kdy je možné výsledky zpochybnit. Krajský úřad v Českých Budějovicích dnes pro veřejnost neotevře. Důvodem je bezpečnostní cvičení, při kterém policisté a zaměstnanci nacvičují postup při útoku ozbrojeného útočníka. Přináší to ale i další omezení, jak říká mluvčího Českého kraje David Hoke.
1: V souvislosti se cvičením bude od 8 do 15 hodin zcela uzavřena ulice u zimního stadionu, a to včetně chodníků, v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro jeho Český kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup ani vozidla, ani chodci.
0: Prostor bude v době cvičení využívat policie. Němci dopadli podezřelé ze žhářství v Polsku. Podle polského prezidenta Donalda Tuska jde o hybridní válku. Zadrženými jsou dva turečtí občané, kteří jsou podezřelí, že v září u Varšavy podpálili pozemní stanici společnosti Starlink. Ministr pověřený koordinací zvláštních služeb uvedl, že za sabotáží stojí Rusko. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to tvoje.
2: Děkuju, přeji krásné ráno a posílám Michala Tučného.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 7 hodin k tomu 5 minut a tahle písnička se víc než hodí. Snídáte? Potom je to třeba snídaně v trávě. I když pravda, to by bylo trošku blbý. To ne. Já.

0: Jirka Schellinger. Tady u nás na rádiu Český Blaník. Přeji skvělé ráno, dobré vstávání a teď si dáme písničku dne.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Původně švédská skupina ABBA, od ní si tuhle písničku půjčila Helena Vondráčková a ty se ptáš, co já. Jak to sní, Helenko?
3: Písnička A ty se ptáš, co já měla dva zájemce. A to jsem byla já, byla jsem teda první, ale o prsa před Karlem Gottem, který, když přišel na Suprafon a žádal pana Vinařického tenkrát, který vlastně v těchto věcech byl zběhlý a obstarával licence na ty písně zahraničního typu, tak ho navštívil a teda s přáním, že by tuhle píseň rád naspíval, a pan Vinařický mu říkal: Karle, smůla, včera tady byla Helena a přinesla si hotový text od Zdeňka Borovce, takže bohužel prostě už jako to není možný. No tak Kája byl velmi smutnej, já jsem to ani nevěděla, ale měla jsem potom, když mi to řekl, tak jsem měla radost, že vlastně to takhle dopadlo.

0: už to bude rok. Tak tě tedy vítám.
1: Tak poslední dobu

0: To byl Michal Penk. Michala čeká 21. listopadu představení v Bratislavě. Bude speciálním hostem velké Lady Colors Rock Orchestra Show. A právě tady zazní i jedna z jeho nejslavnějších písniček, tedy O bláznech. Tentokrát bude všechno ale úplně jinak, než to znáte. Moderní aranžmá, živá energie, velká produkce, rockový zvuk propojený s orchestrem a především Michalův hlas a písnička, která provází několik generací. Starý příběh, nový zvuk a jedinečný večer 21. listopadu v Bratislavě. A teď se možná Michala zeptám na to, jak on vlastně s hudbou začínal.
1: Já jsem chodil do hudebky, chodil hrát na piano a já jsem vlastně to piano opustil na konzervatoři a chtěl jsem prostě se věnovat vlastně té Lucii tenkrát, ke který jsem se dostal vlastně po dvou jiných kapelách. Potom jsem z té Lucie odešel po dvou letech a prostě vlastně stejně jako tehdy ta Iveta, tak jsem na nějaký asi rok a půl fungoval u Gota. No a potom jsem odešel a po revoluci jsem si vlastně postavil první kapelu, ta se potom rozpadla po natočení teda ty první desky společný a potom vlastně od roku 94 do roku 2008 jsem měl soustavné problémy jaksi se závislostí, no a asi po nějakých, já nevím kolika x pokusech se mi podařilo teda ten interval natáhnout až teda do té dnešní doby a abstinovat jaksi takhle dlouho.
0: Tak držíme palce, aby to dál bylo v pohodě. Za chvíli česky i slovensky. Věrka Martinová, O pane náš, anebo jsme svoji a Petr Nať. Hezké ráno.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
13: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz
10: Český blaník.
14: Český blaník.

0: 8,5 minuty po půl osmé posloucháte Rádio Český Blaník a pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tohle už je meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, hezké ráno, jak je v Česku aktuálně?
2: Krásné ráno, tak většinou máme jasnou oblohu, místy se vytvořily mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty nám klesly poměrně nízko, většinou se pohybují od 5 stupňů Celsia do nuly, hlavně v údolích je ale až minus 2 stupně Celsia, no a ještě chladněji je na horách. Například Kvilda Perla na Šumavě naměřila skoro minus 10 stupňů Celsia.
0: No pěkně, co dnes, jak bude?
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne se začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu obloha zatahovat. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 12 do 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6, a na Šumavě bude tepleji, tam až 10 stupňů Celsia, no a bude foukat slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
0: Tolik meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, díky, mějte se.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Český Blaník. To je Blaníček.
0: Janek Ledecký a týden má jenom 7 dní a tohle už je dovolená, kdo jiný než Xendl X. Já vám přeji krásné ráno, hezké úterý a buďte s námi, poslouchejte české písničky, které máte rádi. Za 9.

0: Dobré ráno, za chvíli česká klasika. Valda Matuška, Slavíci z Madridu, připomínám dneska 13. Pravda, ale doufám, že ta 13. pro vás bude naprosto v pohodě, to vám přeji. A možná byste Renatce mohli nechat zahrát nějakou písničku na přání. Máte ve svém okolí nějakou Renatu? No, prosím, prosím, dneska mají svátek Renči. Tak jaká to bude, napište nám na WhatsApp Českého Blaníku, anebo tam nechte zkaz 720 83 63 07. Za chvíli písnička na vaše přání, do té doby dál pohodové české písničky, které máte rádi. Hezké ráno a krásné úterý.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
7: Pop Optik.
6: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
8: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
9: Tak teď je ten správný čas.
8: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
9: Nejvyšší výkupní ceny.
8: Peníze i hned na ruku.
9: Vše vyřídíme za vás.
8: Přebereme záruky.
9: Nabízíme i možnost protiúčtu.
8: Přijeďte.
9: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
8: Tým Autocentra Davokár.
10: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení?
11: Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz.
12: Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
13: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
14: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
13: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
14: Cože?
13: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
15: Písnička na přání.
16: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
15: Písnička na přání na Českém Blaníku.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

do klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Skvělé ráno, je přesně 8 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaníka, České ráno s Martinem Císařem. Co dál, jaké písničky nabídneme, pro vás třeba skupina Lucie.
1: Středověk neskončil, středověk trvá.
0: Olympika Dynamit.
1: Dynamit, dynamit, udělá bum. Dynamit, dynamit, rozboří dům.
0: A nebo skvělý Michal David a To zas byl den. Jo, to jsou české písničky, které máte rádi. Přeji krásné ráno do Čech, na Moravu i do Slezska.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady všude bude právě dnes většinou jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat frontální oblačnost. Později večer v Čechách místy s deštěm. Teploty přes den 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti a také mlze do 9 stupňů Celsia. Toliko počasí a teď Hanka a doprava.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
4: Hezké ráno, jsou tu aktuality ze silnic a u mikrofonu je Hanka Koterová. Silný provoz je dnes po ránu i kvůli mlze na příjezdu do hlavního města. Na D1 provoz brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. Ztratíte tu 10 minut. A zdržíte se také před Brnem na D1 ve směru od Vyškova, a to 20 minut mezi 214. a 204. kilometrem. Komplikace od rána zůstávají na D2 u Břeclavy ve směru na Bratislavu. Na 50,5 kilometru se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Aktuálně se jezdí Krajnicí se zdržením víc než hodinu. Poslední volný sjezd před kolonou je exitem Podivín. A to je z dopravy pro zatím vše. Šťastnou cestu.
0: Tak díky, Hanko, kdyby cokoliv, dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku, jak říkám, číslo 720 83 63 07. Hezké ráno a šoférům a šoférkám šťastnou cestu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profi.

0: Hrdlík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
4: Zprávy na Českém dlani.
5: Krásné ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava naštěstí večer nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati byl podle informací Správy železnic na 4 hodiny zastavený a České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie teď žádá veřejnost o případné informace. Letošní rok je třetí nejsuší za posledních 65 let. Nedostatek vláhy trápí Česko od začátku roku a nejvíc je to vidět na přehradách. I proto se znovu sešla Národní koalice pro boj se suchem. Přišla s tím, že je potřeba se zaměřit na lepší zadržování vody v krajině anebo propojování vodohospodářských soustav. Nejhorší sucho je letos na jihu Čech. Povolební vyjednávání skončila v Sokolově. Na koalici se domluvili Sokolov na plný úvazek s Hnutím pro město Sokolov, Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Dohromady by koalice měla mít 17 hlasů v 27 členem zastupitelstvu. To v Pardubicích jedná 5 subjektů o koalici bez vítězného hnutí ANO. Pokud se domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. V Krajské galerii Lázně v Liberci dokončili modernizaci světel. Práce trvaly několik měsíců a kde konkrétně, říká mluvčí galerie Kateřina Trunečková.
6: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech, v provozních částech budovy, depozitářích a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale.
5: Obnova světel vyšla galerii na 26 milionů, poprvé otevře v sobotu. Tolik zprávy na Českém blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
7: Jsem tu a vinčuji krásný dobrý den, krásné skvělé ráno a to 8:05. Za chvíli písnička na přání a jako první byl posluchač Marek a hrát budeme podle vás Karla Gotta. Do té doby Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, Jen pár dnů, taky Dynamit, skupiny Olympic a tohle báčný Michal David, To zas byl den, to byl kolotoč. Je to 13. říjnový a vy jste si pustili rádio Český Blaník, díky.

tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Třikrát za den je tu pro vás písnička podle vašeho výběru a tohle je první volba.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Na náš WhatsApp jsem dostal zkaz, chtěl bych takhle při ránu pozdravit všechny posluchače Českého Blaníku a všem pro příjemnější den poslat písničku Karla Gotta Promoklý Don Juan. Podepsán je posluchač Marek. Tak Marku, písničku rádi posíláme.
2: Písnička na

0: dva kluk.
1: Černí anděle a skupina Lucie. Stále posloucháte České ráno na vlnách Českého Blaníku. S vámi je Martin Císař a připomínám, že dnes datu 13. Je 13. října, svátek mají všechny Renaty, tak Renatkám i té naší, tedy Renče Pechové, všechno jen to nejlepší. A co se týče písniček, za chvíli Petr Muk, O Lamour, anebo František Nedvěd a písnička je lék, tak to já tady tvrdím pořád. České písničky, které máte rádi, za chvíli na Blaníku. A také české, moravské a slezské počasí toho dnešního dne, tak si na to počkejte. Hezké ráno.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
3: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
4: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
3: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
6: Gravitrax Spiderman.
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
6: Když stavebnice,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
10: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
13: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
14: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.

0: Písnička je Láka František Nedvěd na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, to ví velice dobře meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, jak to vypadá?
2: Bude jasno až polojasno. Odpoledne se začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu obloha zatahovat. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 12 do 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Na Šumavě bude teplej tam až 10 stupňů Celsia. No a bude foukat slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
0: Tolikrát se tedy o počasí s meteoroložkou Petrou Sýkorovou. Teď Richard Miller, za chvíli za 100 let a písnička stejného názvu.
1: Český Blaník. Celý den jenom česky. I slovensky.
0: Pohled na hodiny máme 5 minut po půl deváté. Hezké ráno, pohodové úterý.

0: moment. Fotbalovou slávy Praha dnes čeká druhé vystoupení v Lize mistrů. Sešívano vyzve azerbajdžanský tým a Sabah Bachu. A trenér Jindřich Trpišovský ho dokonce přirovnává k Barceloně.
1: Asi kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry, nebo to, o to, co se snaží, tak je postavení hodně podobný v Barceloně vlastně. To znamená takový 4-3-3 v ofenzivě, 4-1 v defenzivě. Ty principy jsou vlastně hodně podobný. Je to tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. V momentě, kdy je hodně pod pressingem, tak se umí opřít i o ty rychlý křídla. Určitě je to tým, který jako všechny tyhle týmy, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
0: No, řeknu vám, jednoduché to evidentně nebude. Zápas začíná ve 6:45 večer a my budeme držet palce. Ostatně jako každému českému týmu v pohárové Evropě. My se vracíme k písničkám za chvíli Anna K. nebo Pavel Bobek a v 9 hodin už je tu Veronika Rážová. Mějte se skvěle a užijte si den.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Děti chtějí ven. Děti chtějí zvířata. A rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
15: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci Nadrcené certifikované kamenivo.
14: A právě teď využijte akce na frakce.
15: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
14: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
16: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český Blaník.
19: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: Děkuju ti.
1: Posloucháte Český Blaník, tohle byla krásná písnička Děkuju ti od Lucie Bílé. 9. hodina nám právě odbíjí a po ní se těšte na boty.
2: František udělal všechno, co mu řekla.
1: Taky Lahůdky divokého byla nabídnu.
2: Ty jsi moje láska z oddělení Lahůde.
1: A dáme si i Helenu Vondráčkovou. Ještě světu šanci dáme.
3: Prosím, ještě světu šanci dej, jak láte.
1: Už za chvilku nejnovější zprávy na Českém Blaníku, ale ještě předtím pojďme si říct, jak dnes bude.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Očekávejte momentálně ještě chladné ráno nebo dopoledne. Během dne se nám ale vyčasí, i když obloha zůstane víceméně zatažená. Dočkáme se teplot mezi 12 až 16 stupni Celsia. Při déle trvající mlze, která momentálně ještě panuje, nebo při nízké oblačnosti jen kolem 9 stupňů. Takže raději se navrstvěte, ať máte co odkládat, případně ať raději nic neodkládáte. Ještě doplním, že na horách má být jenom kolem 6, s tím, že na Šumavě kolem 10.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
6: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
7: www.hotovky.cz.
8: Trubky troubí, vstávat se má.
9: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.

Hezké úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ve městech a obcích budou dnes pokračovat povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. V Ostravě plánuje vítězné hnutí ANO na poledne tiskový briefing. Ke koaličnímu vyjednávání se na tiskové konferenci vyjádří i magistrát Jablonce nad Nisou. Salmonelóza může člověka vyřadit z běžného života na několik dní. Potíže ale můžou odeznít dříve, než bakterie úplně zmizí z těla. Kdy se tedy může jedinec vrátit mezi ostatní a jak se má mezi nimi chovat, vysvětlí mluvčí pražské hygieny.

0: Petra Batok.
1: Při salmonelóze by měl člověk zůstat doma po celou dobu akutních potíží. Bakterie se ale může ve stolici vylučovat ještě několik týdnů po odeznění příznaků. Proto je i po návratu do běžného života důležitá důsledná hygiena rukou.
0: V některých případech o ukončení izolace rozhoduje ošetřující lékař. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočili drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Rumen Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL třetí asistenci v sezóně. Ani ta však hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. V souboji Jiřího Kulicha, hrajícího za Buffalo, a Radko Gurace z Floridy se radoval prvně jmenovaný. Jeho Sabres zvítězili 5-3. To byly nejnovější zprávy, přejeme hezké úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne s Českým Blaníkem vám přeje Veronika Rážová. 9 hodin 4 minuty k tomu. Já už se moc těším na to, co si na nás dnes Pepínova Něk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit přichystal. Do té doby ale ještě Marta Athena Elektariádu, Helena Vondráčková nebo, jak už určitě poznáváte, variace na renesanční téma Vladimíra Mišíka.

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 13 minut k tomu a před námi už je Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Den co den nám přináší nějakou zajímavost a dnes to nebude výjimka. Půjde o rekord kopřivový.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejpočetnější přípitek zeleným pivem. Byl to přípitek řetězový, odehrál se v Brně a zúčastnilo se ho 367 příznivců pivka. Jedinou odtajněnou přísadou v tom pivu byla kopřiva a my gratulujeme do Brna.
1: Tak my gratulujeme taky, Pepíno, děkujeme za tenhle originální rekord a mě by jenom zajímalo, jestli pak to bylo třeba na zelený čtvrtek, nebo který den to byl, to už se asi nedozvím, ale dozvím se zase něco dalšího hned zítra. Za chviličku další české písničky, které máte rádi, Karel Štědrý, Josef Zíma a nebo Jakub Smolík na Českém Blaníku.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: ti se nestratí. Karel Štědrý, Josef Zíma a písnička, která vznikla roku 1964, poprvé zazněla v československém hudebním filmu, takovém předchůdci muzikálu, tedy Starci na chmelu. Ten vznikl téhož roku, tedy 1964. Tak já doufám, že jste si u téhle písničky hezky zavzpomínali na tenhle báječný film a pojďme vzpomínat dál za chviličku Buty a František, Ti hokej byl a nebo Petr Rezek.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Zapomeň na nudu, na hot to flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
14: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
15: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
18: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
19: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Jsi moja věčná, půvabná slečna.
1: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Tomáš Klus do nebe. No a my se teď podíváme do kalendáře. 9 hodin 41 minut je aktuální čas a připomínám, že dnes máme úterý 13. Což znamená, že pozor, dnes toho slavíme hned několik. Za prvé je Mezinárodní den neúspěchu, což znamená, že bychom případné neúspěchy měli chtít rozhodně zvrátit a naopak udělat něco, co nám přinese radost a pocit, že je tu úspěch, takže zkusme to zvrátit. Zároveň také máme, pokud máte rádi, seriál Jak jsem poznal vaši matku, tak dneska máme Mezinárodní den obleč se, tedy International Suit Up Day, což znamená, že pokud vyrážíte do práce nebo pokud už jste vyrazili, tak to můžete dohnat odpoledne. Zkrátka a dobře, měli byste, pánové, jít v obleku. Dámy, pokud si vezmete nějaké šik šatičky, uděláte jedině dobře. No a zároveň, co je dnešek, je také Mezinárodní den snižování rizika katastrof. Tedy měli bychom myslet na to, že je důležité předcházet tomu, co se může stát a dělat všechno pro to, abychom sebe a své blízké nedostali do ohrožení. Jinak ale pojďme připomenout také velmi jednoduchou věc a to je pohled do kalendáře, kde vidím, že dnes slaví svátek taky Renáta. Takže Renatky, všechno nejlepší k svátku a nechte si třeba zahrát písničku na přání tady u nás na Českém Blaníku. Už brzy vám řeknu, jak na to. Do té doby si ale dáme ještě pár českých písniček, které máte rádi, které jsme pro vás vybrali my. Lenka Filipová, Verona a nebo Jiří Schellinger. Tak to je hudba budoucnosti na Českém Blaníku.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
8: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
15: Máme pro vás bezva plán.
14: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
15: První, druhý, klidně třetí.
14: Máme i skluzavky pro malé děti.
15: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
14: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
15: Aquapalace Praha.
14: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Český blan.

0: Hledá se žena, tak to byly Mandraže na Českém Vlaníku. 10. hodina je tady a po ní si dáme třeba Věru Špinarovou. Spoletíme s ní raketou na Mars. Raketou na Mars. Do Mexika se podíváme s Michalem Tučným. Všichni jsou už v Mexiku. A taky zaspívá Aneta Langerová. Tak sami jste slyšeli, že je na co se těšit, tak zůstávejte s Českým Vlaníkem. Počasí na Českém Vlaníku. Rána jsou skutečně chladná, noci jsou mrazivé, ale přes den se teploty dnes vyhoupnou až k 16 stupňům Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude ovšem chladněji, jen kolem 9 stupňů. Na horách 6, na Šumavě 10. Obloha většinou jasná nebo polojasná. Tak krásný den s Českým Vlaníkem.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
7: Zprávy na Českém Vlaníku.
8: Krásné úterní dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna dnes se začne projednávat mimořádnou daň ze zisků rafinérií. Vláda chce zdanit jejich rekordní marže a letos tak získat až 9 miliard korun. Daň by se týkala především rafinérií v Litvínově a Kralupech. Jejich vlastník Orlen Unipetrol ale varuje před ohrožením investic. Opozice navíc upozorňuje na možné zdražení pohonných hmot. Praha přitvrzuje v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr policisté používají od začátku září a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti přiblíží mluvčí města Vít Hofman.
9: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci.

0: vozidla zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
1: Od začátku září do začátku října proběhlo celkem 19 kontrol a pouze dvě z nich neodhalily žádné nedostatky. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Za chviličku se odkloníme od českých písniček a vydáme se do Vietnamu. Do té doby ale třeba Miraj, Věra Špinarová a nebo Petr Spálený.

0: Na českém Blaníku Miraj, když nemůžeš, tak přidej, tak my přidáme taky a podíváme se až do Vietnamu. Česko má totiž nové spojení s Vietnamem. Letecká linka mezi Prahou a Hanojí už je na světě a podrobnosti pro nás má zástupce tiskové mluvčí pražského letiště Jiří Hanych.
1: Nové spojení mezi Prahou a Hanojí bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezipřistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Tak to je paráda. Já ještě doplním, že tuto linku by mělo v prvním roce provozu využít asi 67 tisíc lidí. Tak hlavně bez nehod. A teď už zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Michal Tučný, Radek Tomášek a nebo Richard Miller.
2: Měsíc jak

0: se hraje. Všichni jsou už v Mexiku, tak to je Michal Tučný na Českém Blaníku. Posloucháte české písničky, které máte rádi, a za chviličku to bude další jejich várka. Ale ještě předtím bych vás ráda poukázala na naše sociální sítě Český Blaník. Tak takhle nás najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku a dennodenně tam pro vás máme něco nového. Můžu říct, že dnes se například novým příspěvkem velice pobavíte, tedy já jsem se pobavila. No a dozvíte se tam taky spoustu informací o českých zpěvácích, zpěvačkách a kapelách, o písničkách, o tom, co je aktuálního u těchto interpretů, a stejně tak, jak už jsem říkala, pobavíte se a leckdy i poučíte. Tak nás sledujte Český Blaník na Instagramu a na Facebooku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
12: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
14: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
15: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
16: Písnička na přání.
17: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
16: Písnička na přání na Českém Blaníku.
17: Český Blaník.
16: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: jednoznačně říkám ano, ano pro No Name na Českém Blaníku. 10 hodin 46 minut a pokud třeba vy máte trošku jinou představu a chtěli byste slyšet jinou, tak si o ní napište. A je to jednoduché. 720 836 307 to je číslo sem k nám do studia, kam můžete posílat SMS zprávy nebo v případě, že máte WhatsApp, i nahrávat hlasovky. Takže napište mi nebo nahrejte mi, kterou písničku byste chtěli slyšet, komu ji pošleme, proč mu ji pošleme a nezapomeňte připojit i své jméno. Písnička na přání tu bude za půl hodiny a do té doby máte vlastně ještě čas na rozmyšlenou. 720 836 307.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
8: Stromky, ovocné stromky.
9: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
10: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: A dost barvy.
14: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
13: Mícháme i barevné omítky.
14: Akce platí do konce prosince.
13: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
15: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
16: Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Kůň bílý Marušky Rotrové a před námi další české písničky, třeba Helena Vondráčková a Zblížení. Nebo Petr Kolář. A taky kapela Lucie, Marie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. A pozor, taky jedna písnička přesně dle vašeho gusta, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 3007.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: I když to ráno vůbec tak nevypadalo, tak dnes naměříme až 16 stupňů Celsia, k tomu jasno až polojasno, takže dá se říct, že na sluníčku pocitová teplota bude vyšší. Jen pozor na horách, tam bude jen kolem 6 stupňů. V noci se pak ochladí na 10 až 6 stupňů Celsia. No a zítra už je tu vzrůstající trend, co se teplot týče. Očekávejte, že bude 13 až 18. Sice zataženo až oblačno, občas z místy deštěm nebo přeháňkami, ale dopoledne už začne srážek ubývat a poledne bude místy až polojasno. Takže další krásný den před námi.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přes časy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Třetina dospělých podle průzkumu využívá umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla dokonce více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Defibrilátory můžou zachraňovat lidské životy. Ve středních Čechách jich letos díky krajským dotacím přibude 102. Kraj na jejich pořízení přispěl celkem 4 miliony korun. Kde všude se přístroje objeví, říká hejtmanka Petra Pecková.
10: My jsme chtěli pomoci obcím a spolkům, aby mohli automatizované externí defibrilátory umístit tam, kde se pravidelně schází větší množství lidí, tedy na různá sportoviště, do kulturních areálů, na koupaliště nebo na náměstí a na další frekventovaná místa.
9: Součástí nových defibrilátorů budou také informační tabulky s návodem, jak postupovat při náhlé zástavě srdce. Fotbalisté pražské Slavie dnes nastoupí ke druhému utkání Ligy mistrů. V Azerbajdžánu vyzvou Sabah Baku a pokusí se ukončit sérii 20 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže. Pražané jsou favority, soupeř totiž patří k největším outsiderům Ligy mistrů. Zápas začne v 18 hodin 45 minut. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné úterý.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku otevíráme další hodinu krásnou písničkou trio Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a jejich Černý páv. A brzy už písnička na vaše přání. Píšete si o ní na 720 836 3007.

0: Katapult. Písnička Katapult na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A teď už ta radostná záležitost. Každý den vám několikrát denně plníme přání, tedy písničková přání. A tentokrát budeme plnit přání Heleně, která prosí o písničku od Jaromíra Nohavici, Když mě brali za vojáka. A bude to pro Vaška, prý všechno nejlepší k narozeninám, tak od nás taky všechno nejlepší. A tady je písnička Jaromír Nohavica, Když mě brali za vojáka na Českém Blaníku.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: Tak schválně, jestli pak znáte pozadí téhle písničky. Složil ji Karel Svoboda jako vyznání a poděkování své ženě Vendule Svobodové. No a vyšla už v roce 2003. Naspíval ji Petr Kolář a dá se říct, že je to oblíbená romantická písnička, která se často hraje na svatbách. A taky u nás na Českém Blaníku. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Třeba Petr Rezek, kapela Lucie a nebo Michal David.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
17: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
16: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
17: Cože?
16: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.

0: Český Blaník, tak tohle byl krásný duet Petra Bendeho a Dary Rollins. Písnička Tráva. Za chviličku bude 11:45 a možná, že už se chystáte na oběd. No a pokud si říkáte, po ránu je vždycky taková zima, takové to lezavo, zalézá vám to pod bundy, pod nechty, tak potom vězte, že proti tomu můžete poměrně úspěšně bojovat tím, co jíte. A začít klidně můžete už snídaní. Nicméně, pokud si dáte na oběd nějakou dobrou hřejivou polévku, tak uděláte pro své tělo skutečně dobře. A co by měla obsahovat? Ideálně zázvor, pak taky třeba z kořici, hřebíček a kardamom. To všechno jsou zahřívací potraviny, stejně jako chili papričky. No a pokud nepůjdete do žádné krémové polívky, která by to obsahovala, dejte si aspoň pořádný vývar. Protože právě vývar má úplně stejnou funkci jako ty zahřívací potraviny, krásně vás zevnitř prohřeje. No a pokud už si děláte chutě, ale říkáte si, že na to vlastně nemáte čas si připravovat polévky nebo někam vyběhnout na oběd, tak potom vězte, že pokud si počkáte do soboty, tak podzimní polívkování je akce, která se bude konat v Praze na Smíchovské náplavce a tam můžete všechny tyhle dobroty ochutnat. Je to food festival, který bude zaměřený na polévky nejenom z Česka, ale i z celého světa, takže můžete ochutnávat různé exotické polévky nebo úplně české klasiky a stejně tak i české klasiky s exotickou přísadou. Já si myslím, že je to rozhodně lákavé, takže do diářů si zapište už tuto sobotu mezi 11. a 18. hodinou polívkování na Smíchovské náplavce. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Kabáty anebo Lucku Vondráčkovou a Radima Flendera.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší?
2: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
2: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Mirečku, podejte mi gumu.
5: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
4: No tak si vás píši.
6: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
4: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
7: Tisknu levně CZ. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
8: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
7: Tak mrkněte na
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Máš u sebe korunu?
13: Na co?
12: Na novou vanu ze Senesy.
13: Odkud?
12: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
13: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
14: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
18: na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
19: a také v digitální síti DAB.
18: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
19: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
18: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
0: No pořádně za to vemte. 3, 2.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

květ, věd, co jsi vzala zpět, slova, že ne magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět.

0: Tak to byla kapela Slza a jejich Paravany na Českém Blaníku. Odbylo pravé poledne a po něm si dáme Terezu Maškovou s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Nebo MiG 21, Malotraktorem. A těšit se můžete i na duet Karla Gotta s Gabrielou Gončíkovou. A bude toho ještě mnohem víc, tak poslouchejte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes se teploměr vyšplhá až k 16 stupňům Celsia. Navíc teď už by mělo být většinou jasno nebo polojasno. V noci se ale ochladí na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň Celsia. Zítra přes den se ovšem dočkáme až 18 se zataženou až oblačnou oblohou, která se během dne protrhá.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
7: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.

Pohodové úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko má za sebou jedno z nejchladnějších rán letošního podzimu. Na Šumavě naměřili minus 10 stupňů, v Plzni minus 2,5 a v Jihlavě minus 2,1 stupně. Mrzlo i v dalších velkých městech. Koncem týdne se ale oteplí až na denních 18 stupňů. Salmonelóza může člověka vyřadit z běžného života na několik dní. Potíže ale můžou odeznít dřív, než bakterie úplně zmizí z těla. Kdy se tedy může jedinec vrátit mezi ostatní a jak se má mezi nimi chovat, vysvětlí mluvčí pražské hygieny Petr.

0: Trabatok.
1: Při salmonelóze by měl člověk zůstat doma po celou dobu akutních potíží. Bakterie se ale může ve stolici vylučovat ještě několik týdnů po odeznění příznaků. Proto je i po návratu do běžného života důležitá důsledná hygiena rukou.
0: V některých případech o ukončení izolace rozhoduje ošetřující lékař. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočili drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6. To byly nejnovější zprávy, přejeme hezké úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne, 12 hodin a 5 minut, takže už odpoledne je tady. Já doufám, že pokud obědváte, chutnáte si a pokud posloucháte Český Blaník, tak si to užíváte. Tady je kapela Olympic, Vlak, co nikde nestaví.

Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh na Českém Blaníku. 12 hodin a 15 minut. Bohužel skončil příběh báječného pana herce Jiřího Štěpničky a veřejnost má možnost se s ním rozloučit tam, kde byl víc než půl století doma, tedy v Pražském Národním divadle. Oblíbený herec nás opustil ve věku 79 let a za tu dobu stihl stvárnit skoro stovku rolí. Pokud jste ho neznali z divadelních prken, určitě jste ale slyšeli jeho nezaměnitelný hlas, protože v českém znění promlouval například za Harrisona Forda a nebo Michaela Douglase. Za své herecké umění získal i prestižní cenu Thálie. A poslední rozloučení, ještě doplním, se uskuteční v úterý 20. října ve Zlaté kapličce, tedy v Národním divadle od 11 hodin. Veřejnost může přijít už o půl jedenácté. Přestože Jiří Štěpnička odešel, jeho hlas a role tu s námi naštěstí zůstávají dál. Teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Ivety Bartošové. Budou tu i Greenhorns nebo MIG 21. Na cestu, polem, nepolem, jedu za

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český plán.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Dej mi ruku, tak to říká Iveta Bartošová a já vám zase dám další várku českých písniček, které máte rádi. Taky zanedlouho přijde můj kolega Michal Krusberský, který tu s vámi bude celé odpoledne až do 18. hodiny, takže pokud máte možnost poslouchat i odpoledne Český Blaník, doporučuju, udělejte to. Jinak před námi je ještě Marek Ztracený, Franta Nedvěkt a nebo duet Karla Gotta s Gabrielou Gunčíkovou už za chvíli na Českém Blaníku.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Prahos Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
9: www.hotovky.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Marika Gombitová, správné děvčata na českém Blaníku a já tu mám správného kluka. Ahoj.
1: Ještě, že ne kluka z plakátu, hele.
0: No, ne. Mám tady kluka jak ze žurnálu. Ano, tak to je Michal Krusberský za mikrofonem. Jak jsem vám slibovala, Michal tady s vámi bude, pokud se plány nezměnily až do 18. hodiny.
1: Zatím to neplánuju teda. Jako no.
0: Jo, neplánuješ. Takže bych si to protáhla.
1: Ne, že bych jako měnil nějaké plány, jo, a že bych tady exnul nebo něco,
0: jo, takhle,
1: tak.
0: Takhle. Já už jsem myslela, že si to mám protáhnout. Ne, Michale, ty tady máš totiž takovou spoustu zajímavých informací, které pro posluchače budeš mít, tak si myslím, že určitě posluchači budou rádi, že je budeš informovat, že přijde Pepíno Vaněk, ano. Ten donese další rekord, že jim dáš tu možnost, aby si vybrali písničku na přání, mimo jiné, o tu si klidně můžete napsat už teď na 720 836307. No a víc už nebudu prozrazovat, ať taky něco nechám na tebe. Jo?
1: Jo, tak já třeba prozradím, že za chvilku budou Činaské nebo Pavel Lidovič a to úplně stačí. Se mě krásně, ahoj.
0: Ty taky, ahoj, hezké vysílání a krásný den.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
3: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce. V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12. Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
5: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže?
10: Máme je v Tui.
9: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
10: Máme je v Tui.
9: Mallorca a její Tyrkysové moře?
10: Máme je v Tui.
9: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
10: Máme ho v Tui.
9: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
10: Máme v Tui.
9: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
12: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
13: Máme pro vás bezvaplán.
12: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
13: První, druhý, klidně třetí.
12: Máme i skluzavky pro malé děti.
13: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
12: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
13: Aquapalace Praha.
12: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Rádio Český Blaník.

Jenom láska a taky Janek Ledecký. Jenom láska a taky Janek Ledecký těsně před 13. hodinou a já doufám,

0: Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
5: Fíha, šok sede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Za volantem
9: s českým Blaníkem.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem k dálnici D1 bouraly v levém pruhu dvě dodávky, zdržíte se v koloně. 20 minut si postojíte i v opačném směru, tedy na příjezdu do metropole po D1, kde na 8. kilometru bouralo osobní a nákladní auto. Na problematické dálnici si postojíte také před Brnem od Prahy, kde na 173,5. kilometru blokuje jeden pruh srážka osobního auta s nákladním, tady má kolona 2 kilometry. Na Brněnsku v Modřicích mezi sjezdem z D2 a nájezdem na D52 blokuje provoz nehoda osobního auta s dodávkou. Ztratíte tu do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Počasí na českém Blaníku.
11: Zatím máme polojasno, jak to bude vypadat zítra. To čekáme zataženo a oblačno, místy také s přeháňkami dešťovými, i když dopoledne od západu už postupně máme čekat ustávání srážek. Naopak odpoledne se nám to může protrhat až na polojasno. Zítřejší teploty 13 až 18 stupňů a na horách kolem osmičky. Jen na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až plus 12. Teď Vladan Hýl a aktuální zprávy.
8: Zprávy na českém Blaníku.
12: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Sportující vysokoškoláci budou moci i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu Uni se vyčlenil přes 15 milionů korun. S čím přesně může projekt pomoci a komu, řekne mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
13: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
12: Vedle toho program klade důraz také na duševní a sociální zdraví, prevenci nemocí nebo společenskou odpovědnost. Kuriózní případ řešili celníci na letišti v americkém Miami. Muž z Kuby se pokusil propašovat 10 živých ptáků ve spodním prádle. Prozradila ho podezřelá boule v kalhotách. Ptáky měl ukryté v plastových tubusech. Muže zadrželi a po složení kauce propustili. Teď ho ale čeká soud. Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Geou 6-7-4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu. Tolik nejnovější zprávy, přejeme hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
11: 4:13, s vámi už je od této chvíle Michal Krusberský, tak vám přeju pohodové odpoledne a začínáme s Hankou Zagorovou, Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem.

0: Hádej, na co tě mám, Jana Kratochvílová, 14 minut po 13. jste s českým blazníkem a já doufám, že nás máte právě kvůli těm českým písničkám. Ale teď trošičku odskočíme, podíváme se na Plzeňsko, konkrétně na zahradu středního odborného učiliště stavebního do Horní Břízy. Tam totiž začali studenti a učni oboru kamnářství stavět středně velkou chlebovou pec. A proč ji staví, to nám vysvětlí kamnář Ondřej Brichta z Nadryb na Plzeňsku.
1: Chceme ukázat vlastně těm lidem, že to řemeslo je hezký, chceme ukázat, že ty učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkný peníze a aby ty děti věděly, že prostě existují, protože řemeslníků je hrozně málo, kamnářů je taky málo, práce je relativně dost a ještě ta ekologická a ekonomická linka, protože vlastně v dnešní době energetické krize, tak to dřevo je pořád nejlevnější palivo. Jsme v něm, co se týče České republiky, soběstačný a fungujeme i když nám vypnou elektriku.
0: No, to dává velký smysl. V pátek už se prý bude péct první bochník, tak palec nahoru, jsme rádi za takovéhle zprávy a teď už zase jdeme hrát. Dáme si jednoho netanečníka z kapely Opět a Radeček a taky Márii Čírovou, Vloupám se od nás z Českého blaníku. Tak dobré úterní odpoledne.

0: Ať už vaše cesty míří kamkoliv, nejenom z města, tak přejeme dobrý dojezd. Ostatně další dopravní informace vám nabídneme přesně ve 14 hodin. Do té doby třeba Karel Zich a Jitka Zelenková, takový nejsi, anebo Petr Kolář, kterého jsem sliboval, a taky bude Jirka Schlinger a Jahody Mražený. Tak pokud jste po obědě neměli žádný dezertík, tak se těšte na tuhletu jahodovou zmrzku za okamžik.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
15: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
14: A právě teď využijte akce na frakce.
15: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BN.cz.
16: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Rádio Český Blaník.

0: Nebe, peklo, ráj a taky Věrka Martinová na Českém Blaníku. Já doufám, že jste spíš v tom ráji, než v tom pekle, pracovním pekle. Každopádně teď vás možná trošku pobavím. Já si tady totiž studuju historii vzniku pošt a narazil jsem na jednu zajímavou zprávu. Určitě sem tam posíláte nějaký ten balíček, že jo, už poštou, tak si představte, že po zavedení právě zásilkové pošty v Americe v roce 1913 lidé posílali balíky opravdu cokoliv. Znám je třeba případ holčičky Charlotte, kterou její rodiče v roce 1914 poslali poštou k babičce jako balík, protože poštovní známka vyšla levněji než dětská jízdenka na ten vlak. Takže doručovatel jí normálně vezl ve svém vagónu. No jako chápete to? Dneska by nám to asi neprošlo, to by nás sociálka zavřela a ještě by nám to dítě vzali. Poslat dítě poštou k babičce. No v roce 1914 žádný problém. Tak u nás žádný problém s českými písničkami. Za chvíli Anna K. anebo taky Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
7: CZ.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
16: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
17: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
18: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
10: Český Blaník.

0: Tohle byl Krokodýl Hanky Robinson. Tak, a co je před námi? Třeba kapela Kryštof, Život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: A budou třeba i Rery Kirkena nebo Valda Matuška. A taky další české písničky, které máte rádi. Hned po zprávách a informacích o dopravě a počasí budeme pokračovat.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.

0: Budí vás, když spíte.
1: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
2: Za volantem.
3: S českým Blaníkem.
4: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D1 je na 170. kilometru ve směru na Brno zavřená kvůli požáru kamionu. Poslední volný sjezd je exitem 178 Ostrovačice. Zvolnit doporučujeme na D1 před Prahou, kde na 18. kilometru bourala dvě auta. Na dálnici D2 na 10,5. kilometru z Bratislavy na Brno havarovalo nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Kvůli silnému provozu se zdržíte v narůstání stající koloně. A na D46 na 27. kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchaná dodávka, blokuje pravý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
3: Počasí na českém Blaníku.
5: A já ještě přidám meteorologické informace. Zatím máme slunečno, ale k večeru se to má pokazit a zítra zpočátku očekáváme taktéž zataženou oblohu místy s dešťovými přeháňkami. Odpoledne se to ale zlepší, zítra máme totiž čekat i polojasno se sluníčkem. A teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem osmičky, jen na Šumavě až 12 stupňů Celsia. A teď Vladan Hýl a další odpolední zprávy.
2: Zprávy na českém Blaníku.
6: Přejeme příjemné úterý, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš prý plánuje změny ve vládě. Podle deníku N chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macinka ale výměnu odmítá. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety, mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Lidé by je proto měli odevzdávat do lékáren, jak říká manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
7: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lavičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
6: Ještě doplním, že při pravidelné kontrole vlastní lékárničky by lidé neměli zapomínat ani na léky svých rodičů nebo prarodičů. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočily drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Rumen Gradev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není známý. O dohodě s pořadateli informovali zástupci F1 na webu. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
5: Dobré odpoledne, dneska máme 13. října, naštěstí není teda pátek, tak doufám, že ten úterek zvládáte. My vás za chvíli pozveme na koncert, na kterém byste rozhodně neměli chybět a taky si dáme další domácí rekord. Ale bude i Karel Gott, anebo teď hned taky Pavel Bobek, Můj rodný dům, tak ať se líbí.

Oh yeah, život je krásný, jako to zpívá kapela Kryštof, ale je třeba toho využít, že jo? A taky si ten život něčím zpestřit. A proto my vás zveme na jeden výjimečný koncert, na koncert téhleté zpěvačky. Tak dívej se na mě, jsem to já. Já myslím, že ji všichni moc dobře znáte, protože vystupuje i na našich blanických koncertech velmi často. Je to Tereska Mašková, možná jste byli i na velkém koncertě v lednu v O2 Univerzum a pak přišly ty její letní koncerty a protože se za tu dobu už vypracovala do pozice jedné z nejúspěšnějších českých zpěvaček, tak logicky přichází zase ten další krok a tak Tereska Mašková ohlásila svůj mega koncert v O2 Aréně, v té naší největší hale. A tady vystoupí, přátelé, ano, pište si do kalendářů, 22. ledna, ale roku 2028, jo? Akce se jmenuje Růžová O2 Arena a mimo jiné tady Tereska oslaví 10 let na solové kariéře, na solové dráze a to všechno od doby, kdy triumfovala v televizní soutěži Superstar. Vidíte, kam se až vypracovala. Tahle ta rodačka z Třince slibuje, že toho 22. ledna 2028 připraví o opravdu velkou show plnou vizuálních efektů. Budou samozřejmě známí hosté a jak znám Teresku, tak tam nechá opravdu duši. Tak ji přijďte podpořit, lístky už jsou pomaličku v prodeji. A my zase jdeme hrát za okamžik Michal David, taky bude Arnošt Pátek a teď Ready Krken.

0: Jak zpívá Michal David, je to blízko. Pokud se budeme bavit o dalším českém rekordu, který vám nabídnu už za malou chvíli. Ale blízko jsou i další písničky, Valda Gang, O Zuzano a nebo Útěk Lucky Bílé. To pro vás chystám v těch nejbližších minutách.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariéra@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
9: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
10: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
9: Tak mrkněte na
11: tisknu levně.cz.
12: Náplně hned. Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
13: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Rádio Český Blaník.

0: Kapela No Name, která je na hudební scéně už 30 let a tak chystá velký narozeninový koncert 12. prosince v Praze v Outučku.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ovšem teď už míříme za Pepíno Vaňkem, protože ten má pro nás další zajímavý rekord. Dneska tak trošičku pivní, dalo by se říct.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejpočetnější přípitek zeleným pivem. Byl to přípitek řetězový, odehrál se v Brně a zúčastnilo se ho 367 příznivců pivka. Jedinou odtajněnou přísadou v tom pivu byla kopřiva a my gratulujeme do Brna.
0: No, vzhledem tomu, že jsme pivním národem, tak myslím, že tenhle ten rekord bychom klidně ještě mohli překonat. Co říkáte?
1: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
0: A za chvíli ode mě divokej byl a taky kapela Jelen v oblacích.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
4: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
5: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
4: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
6: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
7: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
6: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
7: A kde jsi je sehnal?
6: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
7: S natíráním končím. Jedu hned.
6: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
7: www.impregnacesoběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
14: Šéfe, došel matroš!
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: Český blaník.
19: To je Blaníček.

0: jsme se potkat dřív.
1: Maruška Rotrová na závěr téhleté hodiny a měli jsme se potkat dřív a my taky nebudeme otálet a jdeme si představit další interprety, které si budeme pouštět po 15. hodině. Třeba Hanku Zagorovou. Taky bude Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad.
2: Listopadový písně.
1: A ještě Dlouhej kouř a kapela Činasky. Mě učil listopad.
2: Listopadový písně.
1: A ještě Dlouhej kouř a kapela Činasky.

0: Florence. Vaše zdraví v centru.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
0: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Zítra očekáváme spíše zataženou až oblačnou oblohu s dešťovými přeháňkami aspoň v dopoledním čase. Odpoledne už se nám to bude projasňovat na polojasno. Teploty příjemné 13 až 18, na horách pak kolem osmičky, jen na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 12 stupňů. Teď už jsou tady další odpolední zprávy a s nimi poprvé Eliška Votrubová.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv i zítra vzrostou. Litr nafty může stát až 8,40 korun a 1,60 haléřů. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 7,40 korun a 1,20 haléřů za litr. Cenové stropy, které denně určuje rezort financí, se nevztahují na prémiová paliva. Opatření má platit do konce října. Policie řeší nebezpečné vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Ráno se ho měl dopustit jeden z žáků. Výhrůžky podle policie směřovaly vůči ostatním spolužákům a vůči škole. Bližší informace ale policisté kvůli věku chlapce nesdělili. Praha přitvrzuje v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr používají policisté od začátku září a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti má mluvčí města Vít Hofman.
6: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
5: Zatím proběhlo 19 kontrol a pouze dvě neodhalily žádné nedostatky. Do ulic vyrazilo více než 2000 dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Probíhá sbírka Bílá pastelka. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Jako je třeba výcvik vodicích psů nebo pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru nebo studium. Tolik zprávy, pěkný den.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A ty vám budeme posílat do práce, do dílny, domů, ale i do aut. Ano, Hanka Zagorová a písnička Spicháme jako první, bude i Vaby Daněka nebo Holky a Michal Krusberský je i 4 minutky po 15. s vámi. Tak hezký den.

0: Tak tohle byly holky, už mi nevolej a vy mě zatím taky nevolejte, maximálně pište SMSky, pokud byste si chtěli po 17. hodině nechat zahrát na přání. A co to bude teď?
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Teď to budou 3 ve 3, čili 3 písničky, které mají vždycky něco společného a dneska to budou hvězdy. Ano, hvězdy, které mohou mít různou podobu. Třeba od kapely Olympic si pustíme Hvězdu na vrbě. Bude i Lucka Vondráčková a její hvězdy. A pak ještě Honza Kalousek a Hvězdy se mění, což je fakt. Tak si pojďme tuhle hvězdnou trojku užít právě teď.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Tak tohle byl Honza Kalousek, hvězdy se mění a nám se tady opravdu mění jedna hudební hvězda za druhou, to je jasná věc. Za chvíli budou třeba Činasky, Tak smeni a taky Petr Kolář, no a hned poté vás vezmu do Brna, kde mají velmi originální suvenýry, které si odtud můžete odvést. Počkejte si na to.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Český Blaník.
11: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
12: Já budu chodit po špičkách, snad dětí nezbudím.
10: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
13: Středověk neskončil, středověk trvá.
11: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
14: Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.
11: Český Blaník.

0: Tak tohle byla Catherine a taky Meky Žbirka. A řeknu vám, v Brně nuda rozhodně není. Pokud se tam chystáte v dalších týdnech, tak si odsud budete moci odvést zajímavý dárek. Oni totiž nabízejí vůně Brna. Konkrétně svíčky a bytové difuzéry, které voní po brněnském tržišti na Zeleném trhu, anebo vůně inspirovaná podzemním vodojemem na Žlutém kopci. A v období Vánoc to zase budou vůně brněnských vánočních trhů. Ty vůně namíchala zdejší neslyšící tvůrkyně a podnikatelka Eva Vontrobovávy a vy si je můžete koupit třeba přes e-shop. Ale pozor, pokud byste si řekli, že takové tržiště bude vonět po skvašeném zelí, nebo ta vůně vodojemu bude vonět za tuchlinou. Ne, všechno je jinak. Ty vodojemy, Žlutý kopec, v jejím podání totiž voní čistě a vzdušně. Vůně připomíná průzračnou vodu, vlhký kámen a proudící vzduch, čili tady je cedr, dubový mech a muškátová šalvěj. No a svíčky ze zelňáku, ty zase voní svěží bazalkou, pomerančem, růžemi, kořením a třeba i křupavými okurkami. Zajímavá záležitost přijde mi a beru to opravdu jako originální dárek a suvenýr. Tak zdravíme do Brna a za chvíli od nás českého Blaníku třeba Petr Hapka anebo Mandraže a Brouci.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
10: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
11: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
12: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
11: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
12: To musím mít!
11: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
12: tak Mironet! Klikni!
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy.
16: To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Český blaník.
18: To je blaníček.
19: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Jirka Korn, zpívat jako déšť. A možná, že nám večer dorazí taky nějaké ty přeháňky a pak budeme zpívat ne jako déšť, ale přímo v dešti. Tak uvidíme, ostatně další informace o počasí za malý okamžik a v té další hodince taky Dalibor Janda. Všechno na Mars pošleme.
1: Všechno už máš na kolenou.
0: Také budou opět Radeček a bratři.
1: Nemáme to za
0: A ještě Lenka Filipová a Leny. A taky další české písničky, které máte rádi i po 16. hodině.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Za volantem.
8: S českým blaníkem.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na dálnici D1 na příjezdu do Prahy, kde na 15. kilometru havaroval kamion. Blokovaný je jeden pruh a kolona je na 20 minut. Dopravní omezení vám sebere 15 minut od 108. kilometru na D1 ve směru do Brna. Pozor, dopravní omezení vám sebere 15 minut od 108. kilometru na D1 ve směru do Brna. Pozor, dejte na dálnici D5 na 55.

0: Ale během odpoledne naopak se nám to bude projasňovat a čekáme i polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách pak kolem osmičky, jen na Šumavě až 12 stupňů Celsia. A teď Eliška Votrobová, která má další informace.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zemědělská půda kvůli degradaci nezachytává vodu. Dokáže zadržet pouhých 60% vody, kterou by zachytávala, pokud by byla zdravá. Zlepšit kvalitu půdy i retenční potenciál může regenerativní hospodaření. To ale vláda zatím nepodporuje. Napsal o tom web ČT24. Řidiči by teď na cestách měli být velmi pozorní. Podzim sebou totiž přináší zvýšené riziko střetu se zvěří. Policisté apelují, aby byli šoféři hlavně ráno a večer, kdy už je tma, opatrní. Důležité je podle nich zvolnit a stlumit světla. A ve střehu zůstaňte, i když zvíře odběhne. Srnky nebo divočáci se často pohybují ve skupinách a v okolí jich může být víc. Plzeňskou městskou knihovnu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hlavní budova v ulici Bedřicha Smetany se v neděli zavře. Jak bude provoz během oprav vypadat, ví mluvčí města Eva Barborková.
3: Bude možné vracet knihy půjčené v hlavní budově ještě v ústřední knihovně pro dospělé. Od listopadu pak bude možné tyto výpůjčky vracet v kterékoliv obvodní knihovně a nebo také prostřednictvím bibliochránek.
2: Budova bude po dokončení bezbariérová a nabídne nové studijní prostory, galerii i zázemí pro kulturní a komunitní akce. Letiště v Norimberku už je znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo podle agentury Reuters kvůli letadlu tureckých aerolinek, které omylem vyslalo nouzový signál. Německá média původně psala, že narušení provozu mohlo souviset se spatřením dronu. Podobný objekt měli údajně už ráno vidět 3 piloti. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A tak jedna písnička dnešního dne, na kterou si posvítíme už za malý okamžik. Do té doby Dalibor Janda, opět Radeček a teď Tomáš Linka a Fešáci, Paní má se má. Michal Krusberský vás zdraví, přeju pohodové úterní odpoledne.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hladě.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Šumperští opět a Radeček a bratři, 13 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A teď si dáme jednu písničku, kterou originálně, nebo původně zpívala ABBA, ale u nás ji zpívá Helena Vondráčková. Jak to tehdy, Helenko, bylo?
3: Písnička A ty se ptáš, co já? Měla dva zájemce. A to jsem byla já, byla jsem teda první, ale v oprsa před Karlem Gottem, který, když přišel na suprafon a žádal pana Vinařického tenkrát, který vlastně v těchto věcech byl zběhlý a obstarával licence na ty písně zahraničního typu, tak ho navštívil a teda s přáním, že by tuhle píseň rád naspíval, a pan Vinařický mu říkal: Karle, smůla. Včera tady byla Helena a přinesla si hotovej text od Zdeňka Borovce, takže bohužel prostě už jako to není možný. No tak Kája byl velmi smutný. Já jsem to ani nevěděla, ale měla jsem potom, když mi to řekl, tak jsem měla radost, že vlastně to takhle dopadlo.
0: Ano, tehdy se to povedlo a já si velmi dobře vzpomínám i na tu parodii, kterou udělali v Kouzelníkovi, a zazněla tam v podání Jarky Hanušové, Jiřího Lábuse, Oldy Kajzera a Zdeňka Srstky, že jo, tu si možná taky ještě vybavujete. Každopádně, Helena Vondráčková nám letos zpívala na Kropišti, moc děkujeme, a příští rok, 19. června, ji čeká velká oslava kulatin, v Edenu bude velký koncert, tak i tam se můžete zastavit, ale teď si ji dáme u nás.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: každý. Lenka Filipová a Leny, samotní nejsme nic a my jsme rádi, že jste s námi, protože bez vás bychom taky byli nic. Za chvíli si dáme třeba Marušku Rotrovou, bude i Voxel, anebo Ilona Čáková, což mě vlastně napadá, že před pár dny jsme o Iloně dávali také příspěvek na naše sociální sítě, na Instagramu Českého Blaníku a nebo na Facebooku. Ho taky najdete, tak koukněte a dál nás rozhodně sledujte. Stojí to za to.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Mirečku, podejte mi gumu.
5: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
4: No tak si vás píši.
6: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
4: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
10: Pozor, pozor, tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
11: Stromky, ovocné stromky.
12: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
13: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
14: A také v digitální síti DAB.
13: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
14: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
13: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.

0: Tolik kapela Elán, aj keď bez peňazí. Ano, i bez peněz si u nás můžete objednat písničku na přání, protože my to pro vás děláme rádi a zdarma. Stačí poslat SMSku nebo hlasovku, kterou nahrajete přes WhatsApp, a obojí posílejte na číslo 720 836 307. Dejte nám rozhodně vědět, o jakou písničku byste měli zájem, komu byste ji rádi věnovali, jestli dnešním oslavencům, kolegům v práci nebo někomu z rodiny, svému miláčkovi a tak dále. Takže napište, jaká písnička by to měla být, a my to všechno dáme dohromady a po 17. hodině vám zahrajeme na přání. Než tak učiním, tak rozhodně budu hrát Michala Davida a také Palo Habera za malý okamžik u nás.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
12: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují na dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
15: Máme pro vás bezvaplán.
14: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
15: První, druhý, klidně třetí.
14: Máme i skluzavky pro malé děti.
15: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
14: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
15: Aquapalas Praha.
14: Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
17: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český Blaník.

0: Lucka Bílá na českém Blaníku jako čarodějka. My v příští hodince nebudeme čarovat, ale rozhodně vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete na Hanku Zagorovou, bude nápad. Taky dorazí Vašek Neckář, Láska má. A ještě nás čekají Bobra Motýla ve znání. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky. Rychlé a kvalitní. Nově v Praze.
3: www.hotovky.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Za volantem
7: s českým Blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na D1 na příjezdu do Prahy, kde na 15. kilometru havaroval kamion, blokovaný je střední pruh a kolona je na 45 minut. Kvůli omezení necháte 15 minut na dálnici D5 od 80. kilometru ve směru na Prahu. Dopravní omezení vám sebere 15 minut také od 106. kilometru na D1 ve směru do Brna. Na 110. je zavřený pravý pruh kvůli opravám dopravního značení. A pozor, dejte na dálnici D10 od Prahy na Turnov. Na 64. a 5. kilometru leží v jízdním pruhu plastová vana. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
7: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra očekáváme spíše zataženou až oblačnou, místy také s dešťovými přeháňkami. Až během odpoledne máme čekat projasňování a občas se ukáže i sluníčko. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách pak kolem osmičky a na Šumavě tam rtuť teploměru povyskočí až na 12 stupňů. Co se dál děje doma i ve světě, to ví Eliška Votrubová.
6: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny starších bytů v Česku dál rostou. Meziročně byly vyšší o 10%. Třeba v Praze vyšel běžně Eliška Votrubová. Ceny starších bytů v Česku dál rostou. Meziročně byly vyšší o 10%. Třeba v Praze vyšel běžný byt o velikosti 80

0: na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Případ řeší policie. Děti s vážnými vadami řeči potřebují včasnou odbornou pomoc. V Hradci Králové proto připravují vznik specializovaných logopedických tříd v mateřských školách. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Město chce tuto podporu nabídnout již v předškolním období, protože právě včasné zachycení obtíží a intenzivní práce s dítětem ještě před nástupem do základní školy mohou významně přispět ke zlepšení jeho školní připravenosti.
0: Kromě toho také usnadnit osvojování čtení a psaní a podpořit úspěšnější přechod do školy. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Naposledy byla viděna před 6 dny na severu země v hrabství Caithness. Podle skotských médií se pátrání účastní pobřežní stráž, potápěči i horští záchranáři. Policie žádá o pomoc taky veřejnost. Že se po ženě pátrá, potvrdila včera i česká diplomacie. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ano, za chvíli vám budeme hrát na přání, tak jsem zvědavý, s čím přijdete. A taky si dáme Janu Kratochvílovou, ale teď Hanka Zagorová a Michal Krusbrský je stále s vámi.

0: Tohle byl Pavel Bobek, dík, že smím pár přátel mít a vy jste naši přátelé, takže vám klidně zahrajeme na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A o tu dnešní si napsal v SMS-ce Ondra, který by chtěl zahrát písničku Doma od Marušky Rotrové. Jednak všem pro dobrou náladu a taky sobě, protože dneska dostal dobrou zprávu od lékařů. Tak jsme rádi, přejeme spoustu zdravíčka a Marii Rotrovou posíláme.
1: Písnička na přání.
2: Na

0: Ano, zítra je taky den, zpíval Michal Malátný v písničce Hvězdy nad hlavou. Ovšem dneska slaví Renaty a na ty jsem úplně zapomněl, tak dámy, velká gratulace ode mě, myslím na vás, 100% nebojte se a pošlu vám za chvíli vaškareckáře. Láska má bude a bude třeba i Lucie anebo Karel Gott. E14 si dáme ze všeho nejdřív.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
16: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
18: Co Čech, to rekordman.
19: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
18: Pojďte si s námi o nich povídat.
19: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
18: Co Čech, to rekordman.
19: Na Českém Blaníku. Český Blaník.

zelenou, tak troubím, spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: Tomáš Klus a dobré ráno. Všem já bych vám mohl popřát tak hezký podvečer, že jo? Nebo odpoledne, jak chcete. 15 minut zbývá do 18. hodiny a Česko má nové spojení s Vietnamem. Letecká linka mezi Prahou a Hanojí už je na světě a podrobností nám teď prozradí také tiskový mluvčí pražského letiště Jiří Haniš.
1: Nové spojení mezi Prahou a Hanojí bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezipřistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Ano, pokud chcete poznávat tenhle ten kus země, tak máte teď šanci. Jinak tuhle linku by mělo v prvním roce provozu využít nějakých 67 tisíc lidí, tak uvidíme, jestli to klapne a hlavně bez nehody, že jo. Za chvíli od nás Bobra, Motýl a také opět Radeček.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupel nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
14: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
15: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
14: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
15: Cože?
14: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
16: Jsme Český Blaník.
17: A najdete nás i na síti všech sítí.
16: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
17: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: Bílý kámen a Iveta Bartošová na závěr našeho společného odpoledního vysílání na Českém Blaníku, ale i beze mě to tady pojede dál, bude Vaby a Miki Rivola a taky Tereza. Tenkrát, když si mi Terezo řekla, pustíme si i Dalibora Jandu a písničku Kde jsi? A taky zazní Alice Springs, Vrať se mi zpátky. Vrať se mi zpátky. Ano, a budou další české písničky, které máte rádi.
1: A dost barvy.
2: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
1: Mícháme i barevné omítky.
2: Akce platí do konce prosince.
1: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
10: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda nákladního auta vás přibrzdí na pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10. Neprojedete pravým pruhem, kolona je na 20 minut a začíná na úrovni hradecké D11. 20 minut necháte před nehodou na D1 ve směru z Prahy na Brno, která se řeší na 39. kilometru. Dopravní omezení vám sebere 15 minut od 106. kilometru na D1 ve směru do Brna. Na 110. je zavřený pravý pruh kvůli opravám značení. A zpozorněte na D6 na 39. kilometru směrem od Karlových Varů na Prahu, kde stojí porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme dopoledne spíše zataženo až oblačno a místy také s dešťovými přeháňkami. A během odpoledne tom srážky ustanou a čekáme až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách pak kolem osmičky, jen na Šumavě bude až 12 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už Eliška Votrubová a poslední odpolední zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko má za sebou mrazivou noc a jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Největší zima byla na Šumavě. Na Kvildě klesla teplota na -10,1, na Rokycké Slatě bylo -9,7 stupně. A ráno mrzlo i ve velkých městech. Nejvyšší minimum hlásila stanice Ústí nad Labem Vaňov, kde bylo skoro -5. Policie obvinila 17-letého z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Mladík tam v sobotu popolední bodl do zad 39-letou ženu. Ta skončila z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Mladík tam v sobotu popolední bodl do zad 39-letou ženu. Ta skončila se zraněním v nemocnici.

0: kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
1: Já dodám, že při pravidelné kontrole vlastní lékárničky by lidé neměli zapomínat ani na léky svých rodičů nebo prarodičů. V ostravské zoo se o víkendu narodila dvě mláďata levharta cejlonského. Pavilon indických šelem, který levharti obývají, je proto dočasně zavřený, aby samice měla při péči o potomky klid. Narození koťat považuje zahrada za velký úspěch. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A pro dnešek se s vámi loučí taky Michal Krusberský. Mějte hezký večer, těším se zítra po 13. hodině a teď jedna Tereza od nás.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

jsem přesně, proč do rány jsem vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Na Klínovci je ve znamení trailu. Trail park Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.
5: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
6: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
5: Tak mrkněte na
7: Tisknu levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
10: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
11: Celý den jenom česky i slovensky.
12: Na českém Blaníku.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Hola, hola, kona volá! Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky. Za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.
5: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
4: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
9: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
11: Sakra!
12: Moje záda. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
8: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
9: A právě teď využijte akce na frakce.
8: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice, náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
10: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.

do cukrovejch třtin, fouk vůni piňa kolát. Jak za ní jde, jsem si všim, jak před ním zůstala stát.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Mají jen pěkné T-shirt, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
0: písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Fairvolt Electro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fairvolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fairvolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fairvolt nedopustí žádné krize. Fairvolt Electro. Proud, co drží pohromadě. Fairvolt.cz.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Planet.
1: České písničky, které máte rádi. České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Planetu.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
5: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: Nebo běž, nebo jeď,

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
7: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
5: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Český blaník.
8: Český blaník. Český blaník.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi. Které máte.

0: Sakra!
1: Moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak mi řekne.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: každém daru, lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být zas

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází lidi, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč by

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.